0: takovýho nezajímá tomu. Pomeli se, že byli bungul, hafá, byli bungul.
1: Sanya gama rokata habama ludo di